0: Byl však moc na katedráž hrabar. Nezráme ty si, že jsi mohli přestanou kamu.
1: Zatěrám, vysvětěrám.